0: Už dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: největší akce. Tento týden hrajeme o lupeny na Tublatanku, mega koncert Rádia Čas, Magma Fest a kupu dalších.
1: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na Rádiu Čas Rock.

0: slaví narozeniny.
1: Halo, halo, tady je Poli a Insania. 15 let, tak to už můžete poslouchat mládeži nepřístupnou hudbu. A my vám s Insánií přejeme, ať jste tu do stovky. A čistý frekvence. Nazdár.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: Také na začátku letních prázdnin je náš rebelský bar otevřený, klimatizace jede na plné obrátky, no a my vás ještě navíc osvěžíme parádní muzikou.
1: Jako vždy pro vás máme vyvážený hudební mix, který za okamžik odstartujeme společně s kapelou Green Day.
0: Teda povím ti, že právě jejich deska Duky ve mně evokuje léto, protože právě v 94. jsem tuhle jejich kazetu poslouchal pořád dokola celé prázdniny.
1: A to si představ, že původně se album mělo jmenovat Liquid Duky, v překladu doslova tekuté hovínko, což byl takový interní forex skupiny, kterým označovali nepříliš pevné skupenství výsledků jejich trávení.
0: No, vzhledem k tomu, jakou pánové tehdy vedli životosprávu, tak se vlastně ani nedivím.
1: Vydavatelství z toho názvu ale nebylo moc značené, přišlo jim moc prosté, tak se nakonec domluvili na jeho zkrácení.
0: Což nakonec kapele vůbec neuškodilo. Album Duky se stalo obrovským hitem, získalo cenu Grammy a prodal ho se více než 20 milionů kopií po celém světě.

0: Dalším hostem u nás na Rebelském baru bude Bruce Dickinson. Kolem tohoto chlapíka je v poslední době opět rušno.
1: Jednak před nějakým časem prozradil, že natočil materiál na nové solové album. LPčko by mělo vyjít nicméně až v roce 2027 a navázat tak na desku The Mandrake Project.
0: No a to jsi mi přihrál, protože zároveň Bruce Dickinson oznámil pokračování stejnojmenné komiksové série. Druhý díl této ságy ponese titul Year 2. A bude propojen právě s jeho solovým albem.
1: No a aby toho nebylo náhodou málo, tak venku je i nový videoklip k jeho ikonické skladbě Tears of the Dragon.
0: Tahle nová verze vznikla v opuštěném brazilském pivovaru, kde se vedle Bruceovy doprovodné sestavy objevil také orchestr a jedna brazilská baletka.
1: No a právě tenhle ten klip si nyní na Rebelu pustíme. Posluchačům Rádia Čas roku musí stačit audiostopa.

0: tuto chvíli bychom vás chtěli s Tomášem pozvat i do kina, kam má namířen nový dokumentární snímek o Oasis.
1: Jak už to tak v těchto případech bývá, díky filmu se můžete podívat do zákulisí, bude obsahovat záběry ze zkoušek, šaten na koncertech, no a nebudou chybět ani záběry z pódia přímo a taky další exkluzivní materiály.
0: Všechny fanoušky i nefanoušky bude určitě zajímat, jak probíhaly první společné rozhovory bratrů Gallagherových po více než 25 letech.
1: Ano, to jsme vlastně zapomněli zmínit. Snímek zachycuje návrat Oasis na pódium během loňského turné.
0: Film bude uveden do kin 11. září a než se tak stane, tak si od nich můžeme poslechnout další skladbu v rámci Rebelského baru.

0: Right then, Dublin.
1: Když už jsme si dali záznam živáku britských Oasis, tak co říkáš na to, že bychom si dali i rovnou jednu pozvánku na koncert, který se teprve bude konat?
2: Rozhodně jsem ano. Máš někoho konkrétního na mysli?
1: Měl bych tady třeba australskou čtveřici říkající si Airborne, která má namířeno do Prahy.
2: Takže vlastně opět sourozenci, protože tohleto kapelu táhnou kupředu bratři O'Keeferovi. Ti naštěstí za sebou nemají tolik skandálů jako předchozí bráchové Gallagherovi.
1: To je pravda, šlape jim to skvěle a na vlastní uši to uslyší ti, kteří se na koncert Airborne vydají 10. srpna do Fóra Karlín.
2: Už teď si je ale poslechneme tady u nás v Rebelském baru.

0: Dneska jsme měli na nápojáku starý klip, nový klip, tip do kina i tip na koncert a na závěr pro vás ještě máme tip na čerstvou muziku. A není to jen tak ledzaká věc.
1: Po dlouhých 10 letech se dočkáme alba od Anthrax a už se také ví, jak se bude jmenovat. Cursum Perficio a vyjde 18. září.
0: Venku je i single It's for the Kids, ke kterému natočili i videoklip. Ten vznikal v mrazivých podmínkách, ale jak sami členové Anthrax uvedli, metal je všechny pořádně zahřál.
1: No jo, tak se taky zahřejme. Tady je zmiňovaná ochutnávka z nové desky Anthrax, se kterou se s vámi zároveň rozloučíme.
0: Bejte se fanfárově a těšíme se zase na viděnou a naslyšenou příště.

0: italské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.
1: 15 let s tebou. 15 let v rytmu roku. Rádio Čas Rock slaví narozeniny.
2: Ahoj, tady Kuba Ryba, zdravíme vás z festiáku od Rybiček 48 letí. Obrovský pozdrav pro rádio Čas Rock. A my vám přejeme všechno nejlepších 15 letů. My příští rok slavíme 25 a nebojte, vy nás jistě jednou doženete.
3: Jo.
1: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz, největší prodejce metalové módy u nás.

0: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa? Slavit je třeba!
1: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas Rock natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení.

0: Rok slaví narozeniny.
1: Čau, já jsem Jožin z kapely Lauter a chtěl bych popřát všechno nejlepší rádiu Čas Rok k jeho 15letému výročí. Buďte stále tak skvělí, jako jste, a hrajte úžasnou rockovou a metalovou muziku. Ahoj.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

0: na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
3: Vaše sběrna.cz.
2: Vaše sběrna.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.

Rádiu Čas Rock. Zdravím všechny na druhé straně přijímačů. Máme začátek prázdnin, první červencový týden a tak nás čeká další porce oslavenců, tentokrát těch narozených v 7. měsíci. Od 19 hodin na vlnách Rádia Čas Rock, o hodinku později na TV Rebel.

se na největší rockovou jízdu léta. Holba Rock na grilu 2026 Rádia Čas Rock přiváží 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě pořádnou dávku tvrdé muziky a poctivý rock. Na pódiu se představí Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Jamaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Kupuj vstupenky už teď na časrock.cz a buď u toho, když to pod Stříbrným jezerem rozbalí rocková elita. Holba Rock na grilu 2026 s rádiem

hvězda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Tublatanku, mega koncert Rádia Čas, Magma Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více info

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
0: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
3: Čas rok.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.

Po náročném víkendu pondělí nastartuje nový týden plný protikladů, kdy pro někoho přichází tvrdý řád a pro jiného zase obrovský příval tvůrčí energie. Co se týká jednotlivých znamení, tak berani budou čelit zkouškám a nutnosti nastavit ve svém životě disciplínu, lvi pojedou na úspěšné vlně a střelci budou překypovat elánem. Býci budou sázet na přirozenou praktičnost, pany mohou bojovat s únavou a kozorohy budou brzdit domácí konflikty. Blíženci pocítí nárůst své energie. Váhy mohou mít pocit, že všechno jde stěžka a vodnáři zažijí poklidné dění. Radci budou vše prožívat neobyčejně intenzivně. Štíři mohou všem nahlížet až do žaludku a ryby předvedou skvělý tah na branku. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.

0: zakoupíte.
1: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
2: Dětskou šunku nejvyšší jakosti Amálka Krásno 100 gramů za 24,90. Oblíbené bramborové sneky Bomber originál s příchutí kečup nebo sýr 50 gramů již za 17,90. Fernečtok originál, citrus či blood orange půl litru za 159,90. Nebo osvěžující nealko koktejly Matony s příchutí mojito, gin tonic či jahodové daiquiri 0,33 plech za 21,90. A navíc kupte alespoň 3 kusy Matony nealko koktejl a soutěžte o 4x Apple Watch Ultra 3. Více na mojehruska.cz.
3: Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
1: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
2: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
3: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze.

0: rok slaví narozeniny.
1: Pato, přejeme vám krásné pubertální narozeniny, hodně roku, hodně posluchačů a minimálně dalších 15. Všechno nejlepší přeje Kapriola!
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.

0: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Ostrava v plamenech. Soulfly, Corpy Clany, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.
1: Rokeři, připravte se. Léto 2026 bude patřit roku, pivu a parádní atmosféře. 24. a 25. července se u Stříbrného jezera v Opavě rozjede Holba Rock na grilu 2026 s rádiem Čas Rock. Na jednom pódiu zazní Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Jamaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Dva dny plné energie, hudby a piva Holba. Vstupenky jsou v prodeji na časrock.cz. Tak nečekej, dokud jsou za skvělou cenu. Holba Rock na grilu 2026 s rádiem Časrock.

0: nemusíš hledat.
1: Tady jsi správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice.
2: Rádio Čas rok natvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.
2: Rádio Čas rok. I

0: Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsmějen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
3: Vaše sběrna CZ.
2: Vaše sběrna CZ.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
5: Čas Rok.
0: Čas Rok.
6: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
7: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na Allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
0: Roková jízda na rádiu Čas Rok.
8: Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
4: Tento týden hrajeme Olupeny na Tublatanku, mega koncert Rádia Čas, Magma Fest a kupu dalších.
8: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry.
0: Letní roková jízda.
8: Jedině na rádiu Čas Rok.
1: Rádio Čas Rok. I v létě hraje.

0: slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady je Márdi z kapely Vypsaná fixa. Chtěl bych rádiu Čas rok popřát všechno nejlepší k 15. narozeninám. Hodně posluchačů, hodně kvalitní muziky a hlavně ideální budoucnost. Happy birthday, rádio Čas rok. Happy birthday, rádio Čas rok. Happy birthday, rádio Čas rok. Dej to na hlas a tanči jako cvok. Hej, hej. Tak čau.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

0: Zdravím všechny, kdo poslouchají Rádio Čas Rock, zdravím všechny, kdo ladí nebo sledují televizi Rebel, zdravím všechny, kdo poletují po sociálních sítích, až už to jsou Facebooky, YouTube a podobně, kde všude koukáte na backstage. Dneska opět povídání o festivale, dneska povídání v podstatě o vrcholu letní festivalové sezony a tím třeba pro mě a pro celou řadu i vás je Masters of Rock ve Vizovicích. Se mnou Jirka Daron, promotér festivalu, zdravím tě Jirko.
1: Ahoj. Ahoj.
0: Tak Jirko, Masters of Rock ve Vizovicích, to je festival, který už do té třetí dekády vstoupil před nějakými dvěma lety, jestli to dobře říkám, ano. Všichni se na to strašně těší. Už v podstatě od zimy, já už před x lety jsem od prosince už tak jako sledoval, co se tam pomalinku objeví. Úplně na začátek, než se začneme bavit, co se v červenci objeví letos na Mástrech. Je to náročnější to dát dohromady ten line-up těch kapel, nebo už to je za ty roky taková, dneska je modní slovo pohodinda?
1: V tomto náročnost úplně netkví. Každoročně se snažíme tam umístit kapely, které zastupujeme, vzít nějaké kapely, i které nikdy nehráli na Masters, jako vzít nějaké hvězdy, jako jo, který fanoušci opravdu neměli možnost jako tady na Moravě třeba nikdy v životě vidět. Jako, jo. A je to, jakoby ta stavba je každoročně jakoby stejná a vždycky záleží na tom, kdo je mání na tom trhu, kdo jede to turné po Evropě a tím vlastně jako je to alfa omega. Jako, jo. A někdy se ti podaří poskládat ten line-up trochu víc atraktivnější, někdy míň. Samozřejmě ta atraktivnost v tom line-upu pak kopíruje návštěvu. Jo, když je to prostě jakoby super line-up, přijde o něco málo víc lidí, když je to slabší, přijde jako trošku míň lidí. Jo, ten Masters of Rock, to je kulturní záležitost, na to ty lidi prostě chodí, chtějí tam být a tak dále, ale furt cítíme, když uděláš tak, jak je letošní ročník, opravdu atraktivní ten line-up, takže to vidíš na těch vstupenkách.
0: Jseš spokojený s tím letošním jako ročníkem?
1: Určitě, určitě ano.
0: Co je podstatná věc toho letošního ročníku, protože v podstatě si takzvaně jako, řekněme, rozhodil biologické hodiny řadě rockerů tím, že jsi to posunul o týden?
1: Ale to
0: na to byli lidi zvyklí celkem.
1: Se, ono to úplně tak jako není. Jo. Ono v té historii už v těchto termínech mnohokrát Masters of Rock byl.
0: Dobře, tak až jo. Tak hluboko nejdu.
1: Jo,
0: dobře.
1: A prostě osciluje to v tady těchto dvou týdnech a se ty dny ještě dokonce mění, že se posouvají, jako, takže jako není, je to, není to nic jako zcela výjimečného. Jako.
0: Ok, dobře. Nechme teďka to, co jsme říkali a pojďme se teda podívat na to, co nám Jirka Daron nachystal pro letošní rok. Headlineři. Zmiňme headlinery pro jednotlivé
1: dny. Tak největší hvězdou, jako podle mého, jako, když to není hvězda jako osobně, jako jeden muzikant, jako je ta druhá hvězda, jako, ale je to, že vlastně skupina Halloween, která se dala dohromady, má tři zpěváky. Ten Pumpkins United, jo, co před lety zaznamenala, když vlastně přizvala opět do kapely Kai Hansena a Andy Derise a najednou tam jsou tři zpěváci a je to velká mnohočlenná kapela, tak to byl strašný zlom. To byl strašný zlom, jako já jsem tak trošičku pyšný na to, že vlastně taková malá náhrávčička k tomu zlomu vlastně začala na Masters of Rock, když bylo vlastně to památné vystoupení Halloween a Gamma Ray a ten Kai už přišel jako za těma klukama z Halloween a hráli s nima jako a strašně si to užívali, bagali světové turné. Už to začalo tehdy tak jakoby lámat jako i díky tomuto prostě této zkušenosti z Masters of Rock jako a v momentě, kdy to opravdu se ve světě ukázalo, že chlapci jsou všichni dohromady, tak prostě to vyletělo, víš co, to je prostě z 5000ový haly, které jsme dělali v té staré sestavě do vyprodaný 16000ový O2 arény jako v nové sestavě, jo. To znamená, to jako probudilo ten divácký zájem a navíc oni furt skládají skvělý desky.
0: Čím myslíš, že to je, že se projekt Pumpkins United, kdy vlastně přišli Kiske Hansen jako hosté, řekněme, stal regulérní zpátky kapelou, že to je jako věk, vyříkáme si to, já nevím, teď to řeknu, a to prachy a jo, čím myslíš, že to
1: ale
0: je?
1: Tady podle mě prachy nehrajou jakoby roli.
0: Já si
1: jako,
0: myslím,
1: ten
0: že ne,
1: Kai když měl úspěšný projekt Gamma Ray, jako velice dobře se mu dařilo, jako to prostě není o penězích. Já si myslím, jakože, víš, jakože někdy si něco uděláš, jako často odvané, ty na to zapomeneš, nebo už to tak jako nebolí něco a prostě ta chemie vždycky mezi nima byla, jo, a ta chemie je i teď, jako a to je vidět, prostě oni se podílejí všichni na tvorbě těch desek od nejmladších členů až po ty nejstarší, jako a prostě každý tam má svoji část, jako na té desce, chemie je to úžasná a ty desky Halloween, každá nová deska Halloween, jako je pro mě, jako je prostě úplně super věc. Mají našláplo furt být více a více jako populární, což je strašně, strašně jakoby zajímavý efekt a navíc, jako na Master of Rock, oni mají výroční show ke 40 letům kapely, jo, což je prostě úžasná věc a velká oslava na festivalu, který mají rádi a který prostě je s nima spojený tady v České republice, jako no.

0: další headliner, jako je jako persona sama o sobě, je to Marilyn Manson a já jsem rád, jako že po loňském Bouřilákovi, Tylovi Lindemanovi máme další takovou to hvězdu z tohoto ranku. No a já si myslím, že takových těch jako personalit, jako to je persona, že Marilyn Manson, to je prostě
1: kultovní, no pro mě strašně zajímavé jméno, kultovní, já bych ho nečekal.
0: Ale,
1: to se povedlo to... právě tou zhodou okolností, anebo si vyloženě potom méně třeba být několik let šel?
0: Ano, prostě po Judas Priest jsem šel několik let, po Bruceovi Dickinsovi a tak dále. A tady ne, tady byla prostě zhoda takových nějakých náhod, jako jo, a prostě nějaký spolupráce jakoby s kamarádama z Live Nation, jako který nám k tomuto pomohli, jako jo. Takže jako jsem rád, že ten Marilyn Manson poprvé dojede jako taky do Vizovic, jo. A jako není to jednoduchá jakoby osoba, jako a teda, ale je nesmírně ceněná, nesmírně atraktivní. A když říkám, že není asi jako jednoduchá osoba, tak to jenom tak, že my jsme chtěli omyl koncert dlouhou dobu vyprodaný v pražské hale Fortuna, bylo to na konci loňského roku, prostě úplně sold out, velká hokejová hala. Jo, a teďka já samozřejmě jsem chtěl tam nazbírat nějaké věci pro propagaci toho našeho festivalového vystoupení, jo, tak jsem za klukama z Live Nation dojel, jo, tak jsme zkusili nějaké věci, jako které se nepodařily, jestli by natočil nějakou pozvánku, jestli něco, jako tak nic neproběhlo, tak jsem chtěl aspoň nazbírat fotomateriály a člověče, i to byla velká práce, jako, protože vlastně tam neexistoval v té hale žádný z regulárních novinářů, který by ho mohl fotit. Aha. Takže tam byly dva fotografové. Jeden fotil pro Live Nation, druhý jsem byl já jakože pro Masters of Rock. Takže jsme byli dva, kteří mohli fotit jednu písničku, kdy foukala neustále na něho mlha.
1: Ano.
0: Ale i tak jsem si pak s tím pohrál, jako vytáhl jsem to a jakože se to jako podařilo, že ty fotky fakt jako byly asi pak i pěkný, ale určitě byli úspěšní pro diváky. Když jsme udělali oznamku na Facebooku Masters of Rock, že přijede Marilyn Manson, tak to bylo velké šíření, velký dosah a četlo to 150 tisíc lidí. Když jsme tam dali fotky, které vlastně nikdo neměl z toho koncertu, tak to bylo takové šíření, že to mělo přes 200 tisíc. Takže tam jenom vidět, jakože jako není to jednoduchý ho ani fotit, ani k tomu se prakticky jakoby velice těžce
1: možná jakoby dostáváš. Možná proto to máte ohlas, že ti lidi prostě pak zareagují na každou fotku, jakože prostě no, to může jako, být zajímavé.
0: Jako jsem moc rád za toho Marilyna Mansona, že představíme něco prostě pro fanouška Master of Rock neotřelého, nového. Jo, samozřejmě ty desky jsou skvělý, já mám jak tu poslední jako aktuální desku, jako tak je prostě nějaký jakoby starší a jako je to dobrý a tak je to jako víš co, je to strašně zvláštní i člověk, jako neznám osobně, jako on tak z toho, co si přečteš a že on, to, je to, zní to neuvěřitelně, on, který má ty obrácení kříže na pódiu jako hlavní dekoraci, jako, tak vlastně on pochází z velmi silně křesťanské rodiny, která to tak přeháněla, že vlastně mu to celý zprotivila a znechutila, jako, a on prostě se obrátil proti tomu a proti tady takovéto výchově, jako tím, co je, a spojil si jméno jako s nejobdivovanější herečkou Spojených států, jako Marilyn Monroe, s nejnáviděnějším člověkem, jako sériovým vrahem, masovým vrahem, a z toho si udělal svoje jméno Marilyn Manson. Jako. Takže prostě už jenom prostě tady tohleto, jakože je to určitě kontroverzní, ale skvělý muzikant.
1: Jsem zvědavý.
0: Já bych na tom, že jak jsem byl fotit ten koncert v té Praze, jako bylo to úžasný, jako výborný koncert, jako fanoušci Master Rock zažijou něco neotřelého, to jim garantuju.

0: I když jsou 4 dny, máme celkem 5 headlinerů, takhle to prezentujeme, protože takhle to u nějak jako je z hlediska těch velikostí a významu kapel. Já bych dál zmínil Arch Enemy. Zmínil bych to proto, že jako bude to takové premiérové vystoupení s novou zpěvačkou. Jako, jo. A my, když vlastně si třeba jako zajistíme nějakou titulku, třeba v hudební časopisu Spark, k propagaci Masters of Rock, jako, tak jsme zvažovali, že bychom to udělali s Marilynem Mansonem, ale víme, že asi bychom nedostali rozhovor, jako, bychom museli nějak jakoby, dát dohromady jinak, jako, ale když nastala ta situace s Arch Enemy, tak říkáme ne, musíme přinést rozhovor s Arch Enemy a zeptat se Michaela, kapelníka, jo, a zeptat se nové zpěvačky na jejich pocity, jak to bude fungovat, jaká je tam chemie, jako, jaké to je. A vlastně je to taková, jakoby, víš co, pro toho metalo fanouška a fanouška Arch Enemy je to premiéra, jako. Jo, to je obrovská premiéra, kde uvidí novou holku za mikrofonem a prostě jsou velké očekávání a já si myslím, že že bude se srovnávat, jako je to velká atraktivita, ta holka samozřejmě vypadá skvěle, jako vypadají skvěle ty zpěvačky, že jo, prostě minulá i současná, jako jo, jsou tu dračice, mladý holky, jako jo, tak jako věřím tomu a ta jako ty Arch Enemy stojí na hudbě toho Michaela, jako jo, že prostě to jako tak, tak jako je. A když se změnila Angela, prostě nechce skákat na tom pódiu, že chce být management kapely, tak ona je ta, co řídí ten chod a život Arch Enemy. A ona je nesmírně chytrá, jo. A já si myslím, že víš, jako ta chytrost se projevala i v tom, že si řekla, tak já bych ještě dál mohla, proč by nemohla dál zpívat, jako v jejím věku prostě zpívají jako Svendoro Peš, jako no, všichni jako zpívají dál, jako. A ona si řekla, ne, prostě už nastal čas tam dát mladou krev, jako, a našla si mladou krev, a teď si zase našla mladou krev, to znamená, to má všechno podpis té Angely, a tím, že to má její podpis, jako, tak já věřím tomu, jako, že to bude skvělý. Další jméno jsou In Flames.
1: Na to se hodně lidí těší, to jsem tak zaslechl už teď ty ohlasy, že na to jsou všichni zvědaví.
0: Jo, jako já tady jako v té 22 leté historii myslím, že to je první vystoupení In Flames.
1: Poprvé In Flames.
0: No, že jsme, myslím, In Flames ještě na Masters of Rock neměli, že tam ještě nehráli, jako, no, že to bude prostě taky taková jakoby premiéra, stejně jako bude premiéra další kapely, jako toho posledního headlinera, kapely Slaughter to Pay Whale, jo, což je kapela jakoby hrající prostě zase jiný styl jako metalu moderního pro mladý lidi, jako jo, trošku takový hardcore, jako a takhle, takže to prostě jako zase něco jiného neotřelýho, to znamená těch neotřelých prvků, jenom mezi těma headlinerama jako je prostě celkem dost, jako a co kapela, to je úplně jiný hudební styl, jako když jsi Halloween, to jsou prostě klasičtí speed metalisté a prostě jednička z tohoto žánru, jako jo, Marilyn Manson má svůj vlastní styl, jako Arch Enemy, jako taky. Prostě taky, jo, Slaughter to Pay Whale, taky a In Flames taky mají svůj vlastní styl, že prostě ta každý ten headliner má prostě, je to strašně barevný, ta dramaturgie.
1: My jsme probrali 5 jmen, ale i ty další jména, podle mě, nebo pro mě, skutečně stojí za to. Ta moje první otázka na ty další jména, budou The Rasmus?
0: Hele, to jsi strašně vtipné, jako já děkuju.
1: Tali se kluci kameramani, protože mají strašně rádi kytaristku a už se to odmítalo, jakože rušilo.
0: Víš, co to není takové veledílo, jak jsem čekal na Bruce Dickinsona, jako fakt dekády let, jako, že to prostě možná, nevím, 15 let jsem tam psal, jako, a nejel furt turné solové, já neměl disku, jako. Ale tady to bylo taky taková, tak 3 leta, je to 3 letá práce, kde vlastně se to potvrdilo, jo, a než se to oznámilo, tak se to zrušilo. Ano. Pak se to dokonce potvrdilo i oznámilo a stejně se to zrušilo. A teďka je to na potřetí, ale víš co, prostě ty kapely to tak nikdy mají, oni si myslí, že vydají desku, pak ji nevydají a když ji nevydají, tak vlastně jako řeknou, že nikam nejedou, jo, a takhle se to posouvá, jako jo, a je to zcela běžný, já to znám, teďka to řeším na 2027 s jednou jako naší kapelou, tak taky měli jsme mluvený, jakože by hráli na Metal Festu, což je začátek června.
1: Ano.
0: jo, ale on se nestihne deska, ona vyjde později, jasně. Nemohl bys ten rok castle, jako nebo Masters of Rock, jo, takže prostě jakoby ty jako s tím šibujou, ale je pravda, že zatímco někdo s tím šibuje o měsíce, tak Rasmus šiboval o roky.
1: O roky, jo, jasně, takže... jasně, rozumím. Další jména a v souvislosti s tím, to, co se vlastně pravidelně děje na Masters of Rock ve Vizovicích, jsou výroční show. Takže v letošním roce jedna z těch, které mě okamžitě zaujaly, Walls to the Walls, 40 let,
0: jasné.
1: A Udo Dirk Schneider.
0: Jasné, je to jako famózní dědula, oblíbenec, miláček českého publika, jako on je skvělý, jako,
1: jo.
0: Ale mít v jeho věku hlas v takový kondici, jak má on, a být v takový pohodářek, jo, jako, to je radost, jako ho viděli v tom zákulisí, jako výborný.
1: Já si myslím, že on si musí užívat
0: borec,
1: tady toho
0: hodnosti. Je to výborný borec, jako, jo, prostě, jako je fakt jakoby skvělej, jako užívá si ty koncerty, jako má to rád, jako, a spolu s ním jako je další bývalý člen Accept, jako, že jo, jako, jo, takže vlastně, jako, to Boss budou slavit dva lidé, kteří to zažili.
1: To, a to se tam odehraje celé ta deska?
0: Jo, oni dají celou desku plus další písničky.
1: Jasně.
0: A vlastně Udo Dirkšnáru společně s Petrem Balézem vlastně jsou členi, kteří vlastně na této desce, jako původní desce Akcept, jako jo, účinkovali.

0: Velmi často to mají pojmuto lidi jako celotýdenní dovolenou, což znamená, vyrazí už prostě o víkendu nebo v pondělí. Oficiálně se otvírá areál kdy?
1: Tak areál se otvírá vždycky ve 12 hodin ve čtvrtek.
0: Takže... A udělám hudební odbočku letos po dvou letech znovu Floret?
1: Po dvou letech, jasné, naši standardy. Kamarádi...
0: Tak,
1: musí být.
0: Musí být, tak ti to celé odstartují ve 12, že jo. Takže ve 12 nebo v poledne se teda otevře, nebo v hodinku předtím, a jede se standardně do půlnoci.
1: Ne, tam se jede vždycky do dvou
0: myslím,
1: hodin.
0: Myslím, do neděle půlnoci, promiň.
1: Tak ano. První tři dny se jedou do dvou do rána.
0: Jasně.
1: Až nedělní půlnoc jako je opravdu finále.
0: Jo.
1: A s posledním tónem Marilyna Mansona skončí tenhle ten ročník.
0: Udělejme malé zhrnutí, což znamená, den, od kdy do kdy a na koho se můžeme těšit.
1: Tak od 16. do 19. července v areálu Rikerky Rudolf Jelínek, 22. ročník festivalu Masters of Rock s velkýma oslavama Halloween, 40 let na scéně, poprvé ve vizujících Marilyn Manson,
0: ano,
1: a i In Flames. Dále Arch Enemy s novou zpěvačkou,
0: ano,
1: a poprvé v Lizovicích taky nový objev Slototu Prevail.
0: Úplně na závěr, bando, jsme se rozhodli, nebo Jirka Daron se uvolil, že nám věnuje vstupy, nebo vám tedy, že věnuje vstupy, což znamená, dáme třem výhercům po dvou vstupenkách. A na tobě je teď, abys si řekl soutěžní otázku.
1: Tak kdo se bude loučit se svou kariérou na Masters of Rock?
0: Tak jste slyšeli, která show, které kapely, nebo kdo se bude loučit, to je podstatné, takže chceme jméno, na Masters of Rock 2026. Pište do komentářů na facebookový profil a tři z vás dostanou po dvou stupenkách. Jirko, děkuji moc za pokec.
1: Taky díky.
0: Ať se tento rok vydaří. A přátelé, všichni se společně vidíme na Masters of Rock 2026 ve Vizovicích. Mým hostem byl Jirka Daron. Mějte se.
1: Ahoj.

Po náročném víkendu pondělí nastartuje nový týden plný protikladů, kdy pro někoho přichází tvrdý řád a pro jiného zase obrovský příval tvůrčí energie. Co se týká jednotlivých znamení, tak berani budou čelit zkouškám a nutnosti nastavit ve svém životě disciplínu, lvi pojedou na úspěšné vlně a střelci budou překypovat elánem. Býci budou sázet na přirozenou praktičnost, pany mohou bojovat s únavou a kozorohy budou brzdit domácí konflikty. Blíženci pocítí nárůst své energie. Váhy mohou mít pocit, že všechno jde stěžka a vodnáři zažijí poklidné dění. Radci budou vše prožívat neobyčejně intenzivně. Štíři mohou všem nahlížet až do žaludku a ryby předvedou skvělý tah na branku. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
1: Dětskou šunku nejvyšší jakosti Amálka Krásno 100 gramů za 24,90. Oblíbené bramborové sneky Bomber originál s příchutí kečup nebo sýr 50 gramů již za 17,90. Fernet Stock originál citrus či Blood Orange půl litru za 159,90. Nebo osvěžující nealko koktejly Matony s příchutí mojito, gin tonic či jahodové daiquiri 0,33 plech za 21,90. A navíc kupte alespoň 3 kusy Matony nealko koktejl a soutěžte o 4x Apple Watch Ultra 3. Více na mojehruska.cz.
2: Ostrava

0: Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.
1: Rock speciál na rádiu Čas Rock.
2: Zdravím všechny na druhé straně přijímačů. Máme začátek prázdnin, první červencový týden a tak nás čeká další porce oslavenců, tentokrát těch narozených v 7. měsíci. Od 19 hodin na vlnách rádia Čas Rock, o hodinku později na TV Rebel.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz. Čas rock. Čas rock.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
2: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
3: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.

0: Tak bando, krásné stále ještě dopoledne přeji všem. Máme pondělí a u mikrofonu Rádia Čas Rock vás zdraví Tomáš Michalík. V kalendáři na nás kouká hned několik údajů, kromě teda toho základního, že máme pondělí 6. července, tak vidíme, že je státní svátek, což většina z vás určitě poznala podle toho, že to třeba na silnicích není tak divoké. Připomínáme si událost roku 1415. Kdybych byl učitel, tak se zeptám, milí žáci, o co jde, ale já věřím, že většina z vás ví, že se jedná o připomínku upálení mistra Jana Husa. Na Rádiu Čas Rock se však tento den ponese převážně ve znamení muziky. Čeká nás taky repríza Filmtimeu Rebelského baru, takže skutečně máme co dělat. A já vám k tomu přeji krásný poslech.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové

a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Posloucháte Rádio Čas Rock. Pojďme se podívat teda na pár historických milníků, které jsou spojeny s datem 6. července. Nejprve jedna událost z roku 1964. V Liverpoolu se tenkrát uskutečnila premiéra prvního filmu kapely Beatles. Jednalo se o perný den a tenkrát bylo i perno v ulicích, protože to skutečně způsobilo velké pozdvižení. Pojďme dál. V roce 2011 třeba česká Wikipedie dosáhla hranice 200 000 článků. Jenom pro srovnání, dnes, když se podíváme 6. července 2026, tak je těch článků nějakých 594 086. V roce 2014 vyhrála Petra Kvitová podruhé Wimbledon. Bylo to po vítězství nad Eugenie Bouchardovou z Kanady. Takže tohle byl velký sportovní milník. No a jaké další věci zapíše 6. červenec tohoto roku? Tak to uvidíme. Stále je před námi ještě větší část dnešního dne. My si k tomu dáme další muziku a já vám určitě přeji krásný poslech.

Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: Koukám na hodiny. Já vidím, že pro většinu je to asi takový ten blízký čas oběda. Nakoupit přísady k přípravě můžete dneska v pohodě, protože obchody jsou otevřeny. Já se přiznám, mám v tom jako taky solidní guláš někdy v těch otvíračkách. A to nemyslím guláš maďarský nebo hovězí. I když takový gulášek, tak ten by dneska bodl, když tak nad tím přemýšlím. Co? No, jeden známý mi třeba řekl, že na dnešek chystá pečenou husu, což mě s ohledem na důvod státního svátku přijde lehce cynické. Ale budiš, i takový jsou mezi námi. No, ať už budete mít na oběd cokoliv, já vám přeji dobrou chuť a hlavně vám přeji i krásný poslech s další muzikou na rádiu Čas Rock.
1: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba Rock na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrock.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.
2: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
3: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
2: Čas Rock.
1: Čas Rock. Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Tublatanku, mega koncert Rádia Čas, Magma Fest a kupu dalších.
2: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock. Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

0: slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Petr z kapely Škvor. Chtěl bych popřát rádiu Čas Rock k jeho 15. narozkám všechno nejlepší a spoustu skvělých posluchačů.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

Aktuální chvíle trávíte ve společnosti Rádia Čas Rock. Dnes za mikrofonem s Tomášem Michalíkem. Já se tak koukám na dnešní datum ještě jednou a vidím, že je to přesně 10 let, kdy byla spuštěna mobilní hra Pokémon Go. Jako tenkrát asi nikdo nečekal, možná ani samotní tvůrci, že to způsobí tak velkou senzaci, ale jako byla. Já si fakt pamatuju, ty potvory byly všude. Já jsem se tomu teda vyhnul, jo, naštěstí. Ale pamatuju fakt jako, že v hospodách lidé chodili do různých koutů a lovili. My normální jsme se samozřejmě věnovali pivu a měli jsme s nich akorát srandu. Ale byla to fakt velká věc a já si myslím, že tak, jak to přišlo a způsobilo poprask, tak to i odešlo, protože dneska už moc lidí, kteří by chytali imaginární zvířátka, tak nikde nevidím. Oni zase někdy chytají něco jiného, ale to je debata na někdy jindy. Takže vidíte, i absurdní nápad se vždy dokáže uchytit. Takových důkazů už tady bylo v minulosti mnohokrát a my si kolikrát říkáme i s Ivem třeba, že stačí jenom ten blbej nápad, jako třeba Pokémon Go. No nic, klidně si dneska zahrajte, jestli to ještě někde vyhrabete v telefonech, anebo si Pokémona nakreslete. Já budu však rád, když zůstanete nadále věrní Rádiu Čas Rock a dáme si společně další hudební kusy.

0: dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

0: Pondělní chvíle trávíte ve společnosti Rádia Čas Rock. Já vás opět zdravím od mikrofonu a pojďme se taky ještě jednou podívat na to dnešní datum z důvodu oslavenců. Já tady mám tři jména. Dneska teda ne hudební, ale půjdeme do filmového žánru a jsou to třikrát kulatiny a velice zajímavé osobnosti. Tak nejprve česká scéna, 60 let slaví Jiří Macháček, parádní herec, ale taky samozřejmě frontman kapely MIG 21. Já nevím, že mu to vždycky vlastně vychází, když je festival v Karlových Varech, no tak snad to nepřežene pán zase, chlapec. Chlapec už nemůžu říct, no.
1: Já spíš myslím, že tady lidi málo hulej.
0: No tak hlavně, aby tohle nepraktikoval v těch Karlových Varech, no. To zas potom budou fotky v bulváru. Ale my jdeme dál, protože přesně o 10 let je starší jeho kolega a to je Alexej Piško. Rovněž parádní herec, ale hlavně vynikající dabér. Dvorní dabér Bruce Willise a co si budeme povídat, Alexej Piško mu dokázal vždy vtisknout tu parádní zvukovou stopu pro nás, pro české diváky.
2: Ze všech těch podělaných krámů zapomene zrovna tátovi hodinky. Ještě se mi to připomíná. Noční stolek.
0: No a pojďme taky na jedno zahraniční jméno a tím je Sylvester Stallone. Velký svalovec dnes slaví 80 let, takže z těchto třech pánů je nejstarší, ale my jemu určitě přejeme všechno nejlepší. Co si budeme povídat, Sylvester Stallone, to je kapitola sama o sobě, chlapík, který si dokázal skutečně vydupat tu svoji velkou kariéru od nuly, byl na tom velice špatně, no a tak taky dokáže psát výborné životní moudra, které zase pro nás dokážou nadabovat výborní dabeři, nejenom Alexej Piško.
3: Nikdo nerozdává tak tvrdý rány jako život. Ale nejde o to, jak inkasuješ. Tady jde o to, kolik ran uneseš a přesto se znovu zvedneš, kolik ran dokážeš přijmout a nezastaví tě.
0: Jo, tohle mu jde. Všem oslavencům tady přejeme všechno nejlepší a když jsme u toho filmového tématu, tak po 13. hodině se těšte na reprízu Filmtimeu, tentokrát s letní tématikou.

0: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
1: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, dolní oblast Vítkovice.
2: Připrav se na největší rockovou jízdu léta. Holba Rock na grilu 2026 Rádia Čas Rock přiváží 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě pořádnou dávku tvrdé muziky a poctivý rock. Na pódiu se představí Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Javaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Kupuj vstupenky už teď na časrock.cz a buď u toho, když to pod Stříbrným jezerem rozbalí rocková elita. Holba Rock na grilu 2026 s rádiem Čas Rock.
3: Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme

Po náročném víkendu pondělí nastartuje nový týden plný protikladů, kdy pro někoho přichází tvrdý řád a pro jiného zase obrovský příval tvůrčí energie. Co se týká jednotlivých znamení, tak berani budou čelit zkouškám a nutnosti nastavit ve svém životě disciplínu, lvi pojedou na úspěšné vlně a střelci budou překypovat elánem. Býci budou sázet na přirozenou praktičnost, pany mohou bojovat s únavou a kozorohy budou brzdit domácí konflikty. Blíženci pocítí nárůst své energie. Váhy mohou mít pocit, že všechno jde stěžka a vodnáři zažijí poklidné dění. Radci budou vše prožívat neobyčejně intenzivně. Štíři mohou všem nahlížet až do žaludku a ryby předvedou skvělý tah na branku. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner. Čas rok.

Na vlnách Rádia Čas Rock budeme v tuto chvíli hrát podle Lumíra. Přišla mi tady zpráva. Čau všichni rokeři a zdravím vás do rádia. Chtěl bych nechat zahrát cokoliv pro všechny, kteří chytli stejně jako já Černého Petra a musí dneska dřepět v práci. Snad nám to všem uteče. Tak já věřím, že ano, ale nebojte se, příště to třeba vyjde na někoho z vašich kolegů. Ode mě muzika!

0: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce! I na drogerii nebo kosmetiku! A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš! Ušetři v mega slevách na alza.cz!
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.
3: Rádio Čas Rock. I

0: Radiočas Rock slaví narozeniny.
1: Čau, tady Mára z kapely Civilní obrana. Chtěl bych poblahopřát rádiu Čas Rock k 15. narozeninám. Pro nás pro všechny je ta nejlepší zpráva, že Čas Rock konečně může. Takže se těšíme na další společné setkání. Mějte se, kamarádi, čus.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.

0: čas rok.
1: Všeobecnou pohodu přeji všem posluchačům, kteří nepohrdnou kvalitním filmem či seriálem. Je tady nový Film Time. Začaly nám prázdniny, na mnoha místech a pracovištích vlastně dochází k takovému jinému režimu, což se týká i televize. A já se dnes budu věnovat takovým klasikám, stálicím, na které můžete každoročně během letních prázdnin natrefit. A začnu vlastně i takovou jednou letní vzpomínkou na celkem povedený animák, který si právě před 20 lety odbyl premiéru.
2: Fajn, jdem na to. Soustřed se, rychlost. Já jsem rychlost. Jeden vítěz. 42 lůzrů. Lůzry žeru k snídani. Snídaně. Mohl bych se nasnídat. Jen něco menšího. Ne. Soustřed se. Rychlost.
1: Ano, letos v létě je to už 20 let od premiéry filmu Auta. Pro studio Pixar se jedná o jednu z vlajkových lodí. Ono tvůrcům se, podobně jako třeba u Toy Story, povedlo namíchat dokonalý megamix, řekněme takového příběhu, aby si přišli na svět ti malí, tak i dospěláci. Příběh o napraveném charakteru závodního auta bleskami Queena se zatím dočkal dvou pokračování. A celkem mě udivuje, že se na čtyřku zatím nedostalo. A podle všeho ani zatím není v plánu. No nic, tak si zatím můžete pustit původní trilogii, která určitě stojí za to.
0: Film Time. Na rádiu Čas Rock.

0: Rádio Čas Rock.
1: No a jdeme do české klasiky. Ani letos nebudete ochuzeni o trilogii Slunce, Seno. Dílo režiséra Zdeňka Trošky patří mezi nejoblíbenější, hlavně u starší generace. Pravda, ti mladší už asi nezachytí pointu a taky vlastně nádech té doby. Ale i po všech letech dokáže parádně reflektovat českou mentalitu. A to se vším dobrým i špatným.
2: Kde jsi byla?
3: No za Vencou přece.
2: Tak znáš jí?
4: Vlastně.
2: Znáš.
5: Mami, a co je to coura? Jo.
1: První díl z roku 1983 nedopadl úplně podle představ režiséra. Tehdejší režimu snímek hodně prostříhalo a scenzurovalo. Jenže i tak slavil obrovský úspěch. No a tak se logicky žádalo pokračování. To však Zdeněk Troška, po právu naštvaný, tenkrát odmítl a nesouhlasil. Ale až po příslibu, že do pokračování nikdo zasahovat nebude, souhlasil a my jsme se nakonec v letech 1989 a 1991 dočkali dalších dílů. Byl v plánu i čtvrtý, ale z toho nakonec sešlo. Mimochodem, třetí Slunce, Seno a erotika nás zavedlo i do Itálie, protože vlastně vznikal po pádu režimu. No a jestli ten čtvrtý díl nakonec nevznikl, je to dobře, není to dobře, to už se nedozvíme a můžeme jenom spekulovat. Každopádně, jak říkám, i letos v létě se můžete těšit na komplet trilogii Slunce, Seno.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
1: Dětskou šunku nejvyšší jakosti Amálka Krásno 100 gramů za 24,90. Oblíbené bramborové sneky Bomber originál s příchutí kečup nebo sýr 50 gramů již za 17,90. Fernet Stock originál citrus či Blood Orange půl litru za 159,90. Nebo osvěžující nealko koktejly Matony s příchutí mojito, gin tonic či jahodové daiquiri 0,33 plech za 21,90. A navíc kupte alespoň 3 kusy Matony nealko koktejl a soutěžte o 4x Apple Watch Ultra 3. Více na mojehruska.cz. Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

0: Rádio Čas Rock.
1: Marie Poledňáková platila za přední režisérky, které uměly natočit ideální rodinný film. A když říkám ideální, myslím tím pro všechny. Koncem 70. let to byla dvojice televizních filmů, ve kterých měla hlavně štěstí na herce. Především na Tomáše Holého. Ve filmu Jak vytrhnout velrybě stoličku získal první větší roli a doslova exceloval. Jako u jiných snímků, i tady si všechno ukradl pro sebe. No jo, ale to je převážně zimní záležitost. V dalším roce však došlo na skvělou letní podívanou.
2: 3, 2, 1, 0!
3: Mami, já ještě spí?
4: Jako jdu. A stačí, když jí trošku povítá.
3: Tohle bude Miško na mě.
4: A co to překvapení?
3: Čeká role před domem. Už máte šlo zabalit?
4: Já mám jenom svůj baťušek.
3: Mamina?
4: Kufr jako na severní pol. Jo, a co ty horolezecký výzbrojky? Nezapomněl jsi.
3: Ale před maminou ani.
1: Jak dostat tatínka do polepšovny, jsem měl možná vždycky o něco radši. Ale ještě jednou se zastavím u Marie Poledňákové. Ona krásně ty filmy dokázala natočit tak, že to vždy vidíte optikou svého věku. Jako dítě vnímáte jen eskapády Tomáše Holého, ale když jste dospělí, máte třeba rodinu, tak úplně jinak pohlížíte na příběh dospělých postav. Jak dostat tatínka do polepšovny se hodí k ideálnímu večeru u otevřeného okna, takže to určitě letos zkuste.
0: Film Time na rádiu Čas Rock.

0: Čas rok.
1: Přihodím i jeden zahraniční tip, kterým si můžete zpestřit krásný teplý letní večer u televize. A jedná se o americkou komedii z roku 2004, 50krát a stále poprvé. Natočili Peter Siegel, který se tenkrát mohl spolehnout na svého vlastně poté i tradičního parťáka Adama Sandlera. Hlavní dvojici s ním tenkrát tvořila sympatická a roztomilá Drew Barrymore. No a parádní je i zasazení filmu na krásnou slunou Havaj.
2: No tak třeba až se vrátíš z Peru.
3: To asi nepůjde, Lízo.
2: Lindo.
3: Já vím, změnil jsem ti jméno, abych tě ochránil.
2: Aha.
3: Asi se budeme muset rozloučit.
2: Tak s Bohem.
1: Pokud jste film ještě neviděli, ve zkratce jde o příběh dívky Lucy, která trpí poruchou paměti a stále se jí díky tomu opakuje jeden jediný den. Takže lidi, které potká, už si třeba druhý den nepamatuje, což je případ i Sandlerovy postavy jménem Henry. Jenže ten se nechce vzdát a rozhodne se bojovat o sympatie Lucy. Film byl ve své době i úspěšný dost finančně. Jeho rozpočet byl 75 milionů dolarů, ale celosvětově nakonec vydělal téměř 200. No a já vám ho určitě doporučuji.
0: Filmtime. Filmtime na rádiu.

0: Barok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
3: Vaše sběrna.cz.
2: Vaše sběrna.cz.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
5: Čas rok.
6: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
8: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu 11. července na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
9: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
0: Rocková jízda na rádiu Čas Rok. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Tublatanku, megakoncert Rádia Čas, Magma Fest a kupu dalších.
9: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry.
0: Letní rocková jízda. Jedině na rádiu Čas Rok.

0: Radio Čas Rock.
1: Na závěr dnešního Film Timeu tady mám stálici českých obrazovek, ale seriálovou. S příchodem prázdnin se každoročně vrací seriál Hospoda. Možná to nikdo v devadesátkách nečekal, ale ze seriálu režiséra Jaroslava Dudka se stal fakt kult, fenomén a studnice mnoha nezapomenutelných hlášek.
2: Není 50 piv, to už je trošku moc. Člověk by měl pít s rozumem.
3: No jo, člověk by to do sebe neměl bez hlavy lejt. A u kterého piva podle tebe přestává rozum?
2: No tak do 20 to ještě jde. Pak už si člověk připadá jak průtokový ohřívač.
4: Mně stačí, když jim vypiju, tak 7-8 za den.
2: Malejch nebo velkej?
4: Malejch.
2: 7 malejch, kolik je to velkej?
3: Něco přes 4.
1: Hospoda je vlastně typický projekt 90. let. Otevřely se nové možnosti, divákům se dostaly zahraniční filmy a seriály a logicky tak vznikaly i české variace. Málo co se povedlo, ale Hospoda, jenž vycházela z amerického sitcomu Cheers, u nás vysílaného pod názvem Na zdraví, sázela na klasické české příběhy z klasických hospod. Jasně, seriál není bez chyb. Je jich tam poměrně dost, ale to má třeba i Červený trpaslík. A hlavně, tady se mnoho lidí poznalo, nebo ty příběhy znali ze svého okolí. A také proto se k seriálu každoročně rádi vrací. A já se mi rád přidám, protože Hospodu mám opravdu rád. Stejně tak se budu těšit na vás příští týden v dalším Film Timeu. Vy užívejte léto. Film Time.

0: rok slaví narozeniny.
1: Pán Bůček s vámi, holoto. Tady Horst z Kumpačky Trautenberg. Vele úctivě vinčujeme rádiu Čas rok k 15. narozeninám, světlé zítřky, umaštěné tváře a uspokojené zvukovody svých posluchačů. Buďte sytí!
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

0: Radiočas Rock slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Tonda Rauer, já za celý Harley přeju rádiu Čas Rock k jeho 15. narozeninám všechno nejlepší, hodně posluchačů a spoustu skvělý muziky v éteru.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock, nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

Už za 18 dní vypukne v Opavě na Stříbrném jezeře další ročník festivalu Holba Rock na grilu, aneb oslava narozeniny rádia Čas Rock. Co se týče vstupenek, stále můžete zakoupit i hromadnou, takzvanou 5+1, kde vás to, podle názvu, vyjde pro jednoho člena zcela gratis. My se na vás určitě těšíme, a nejenom my, a hlavně kapely, které vystoupí na pódiu, a že jich bude. S tím bude vlastně souviset i nadcházející víkend. Chápu, že máme teprve pondělí, ale proč už se netěšit? Jestli se nemůžete dočkat festivalu, tak během soboty a neděle se budeme věnovat právě letošní Holbě a budeme si pouštět komplet hvězdy letošního line-upu. Tak na to nezapomeňte, už tento víkend. Rádio.

0: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa? Slavit je třeba.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

Následující info mám pro všechny, kteří se rádi hýbou, kteří rádi za sebou něco udělají a zdolají výzvy. Tohle všechno na vás totiž čeká v hangáru Ostrava, kam můžete vzít celou rodinku a pokochat se největším bouldringovým centrem v Moravskoslezském kraji. Můžete si užít parádní lezecké stěny. Děti, tak ty můžete vypustit do pohybového parku. A ať už jste zkušení lezci, nebo s tím chcete začít, tohle všechno naleznete právě v hangáru Ostrava. Takže neváhejte, zábava pro celou rodinu a hlavně, jak říkám, uděláte něco pro sebe.

0: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz. Rock speciál na rádiu Čas Rock.
1: Zdravím všechny na druhé straně přijímačů. Máme začátek prázdnin, první červencový týden a tak nás čeká další porce oslavenců, tentokrát těch narozených v 7. měsíci. Od 19 hodin na vlnách Rádia Čas Rock, o hodinku později na TV Rebel.

Tak bando, zítra ráno se můžete opět těšit na ostrý budíček. Vrací se Ivo Raška, ale na druhou stranu v tomhle týdnu nebudu já. Teď vám dám asi 2 vteřiny na to, abyste to vstřebali. No, dobře. Ale zároveň zítra rozjíždíme další kolo letní rokové jízdy. V tomto týdnu se můžete těšit třeba na lístky spojené s festivalem Magma Fest nebo Staré pušky Fest, ale bude toho více. Takže dávejte pozor, samozřejmě vše zůstává, jak jste zvyklí, takže dáváme dohromady vítěznou větu, která bude obsahovat 4 slovíčka. Postupně se budete vše dozvídat a já vám přeji mnoho zdaru. Ať vám to vyjde a třeba na tu vysněnou akci můžete vyrazit zadarmo. Takže nezapomeňte, už zítra další kolo letní rokové jízdy na Rádio Čas Rock.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.

0: Rádio Čas Rok slaví narozeniny.
1: Rádio Čas Rok slaví. Slaví 15 let. Já ho vždycky zapnu v 8.05. Hraje Váli, co mají šťávu. Provolávám jemu slávu. Rád s ním budu dovádět, ať je s náma 1000 let. To vám přeje Vilda Čok.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

0: nákup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za mě.

0: Také na začátku letních prázdnin je náš rebelský bar otevřený, klimatizace jede na plné obrátky, no a my vás ještě navíc osvěžíme parádní muzikou.
1: Jako vždy pro vás máme vyvážený hudební mix, který za okamžik odstartujeme společně s kapelou Green Day.
0: Teda povím ti, že právě jejich deska Duky ve mně evokuje léto, protože právě v 94. jsem tuhle jejich kazetu poslouchal pořád dokola celé prázdniny.
1: A to si představ, že původně se album mělo jmenovat Liquid Duky, v překladu doslova tekuté hovínko, což byl takový interní forex skupiny, kterým označovali nepříliš pevné skupenství výsledků jejich trávení.
0: No ono vzhledem k tomu, jakou pánové tehdy vedli životosprávu, tak se vlastně ani nedivím.
1: Vydavatelství z toho názvu ale nebylo moc značené, přišlo jim moc prosté, tak se nakonec domluvili na jeho zkrácení.
0: Což nakonec kapele vůbec neuškodilo. Album Duky se stalo obrovským hitem, získalo cenu Grammy a prodal ho se více než 20 milionů kopií po celém světě.

0: Dalším hostem u nás na Rebelském baru bude Bruce Dickinson. Kolem tohoto chlapíka je v poslední době opět rušno.
1: Jednak před nějakým časem prozradil, že natočil materiál na nové solové album. LPčko by mělo vyjít nicméně až v roce 2027 a navázat tak na desku The Mandrake Project.
0: No a to jsi mi přihrál, protože zároveň Bruce Dickinson oznámil pokračování stejnojmenné komiksové série. Druhý díl této ságy ponese titul Year 2. A bude propojen právě s jeho solovým albem.
1: No a aby toho nebylo náhodou málo, tak venku je i nový videoklip k jeho ikonické skladbě Tears of the Dragon.
0: Tahle nová verze vznikla v opuštěném brazilském pivovaru, kde se vedle Bruceovy doprovodné sestavy objevil také orchestr a jedna brazilská baletka.
1: No a právě tenhle ten klip si nyní na Rebelu pustíme. Posluchačům Rádia Čas roku musí stačit audiostopa.

0: V tuto chvíli bychom vás chtěli s Tomášem pozvat i do kina, kam má namířen nový dokumentární snímek o Oasis.
1: Jak už to tak v těchto případech bývá, díky filmu se můžete podívat do zákulisí, bude obsahovat záběry ze zkoušek, šaten na koncertech, no a nebudou chybět ani záběry z pódia přímo a taky další exkluzivní materiály.
0: Všechny fanoušky i nefanoušky bude určitě zajímat, jak probíhaly první společné rozhovory bratrů Gallagherových po více než 25 letech.
1: Ano, to jsme vlastně zapomněli zmínit. Snímek zachycuje návrat Oasis na pódium během loňského turné.
0: Film bude uveden do kin 11. září a než se tak stane, tak si od nich můžeme poslechnout další skladbu v rámci Rebelského baru.

0: Když už jsme si dali záznam živáku britských Oasis, tak co říkáš na to, že bychom si dali i rovnou jednu pozvánku na koncert, který se teprve bude konat?
1: Mm, rozhodně jsem ano. Máš někoho konkrétního na mysli?
0: Měl bych tady třeba australskou čtveřici říkající si Airborne, která má namířeno do Prahy.
1: Takže vlastně opět sourozenci, protože tohleto kapelu táhnou kupředu bratři O'Keeferovi. Ti naštěstí za sebou nemají tolik skandálů jako předchozí bráchové Gallagherovi.
0: To je pravda, šlape jim to skvěle a na vlastní uši to uslyší ti, kteří se na koncert Airborne vydají 10. srpna do Fóra Karlín.
1: Už teď si ale poslechneme tady u nás v Rebelském baru.

0: Dneska jsme měli na nápojáku starý klip, nový klip, tip do kina i tip na koncert a na závěr pro vás ještě máme tip na čerstvou muziku. A není to jen tak ledzaká věc.
1: Po dlouhých 10 letech se dočkáme alba od Anthrax a už se také ví, jak se bude jmenovat. Cursum Perficio a vyjde 18. září.
0: Venku je i single It's for the Kids, ke kterému natočili i videoklip. Ten vznikal v mrazivých podmínkách, ale jak sami členové Anthrax uvedli, metal je všechny pořádně zahřál.
1: No jo, tak se taky zahřejme. Tady je zmiňovaná ochutnávka z nové desky Anthrax, se kterou se s vámi zároveň rozloučíme.
0: Bejte se fanfárově a těšíme se zase na viděnou a naslyšenou příště.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas Rok.
0: Čas Rok.
5: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.
0: Rokeři, připravte se.
3: Léto 2026 bude patřit roku, pivu a parádní atmosféře. 24. a 25. července se u Stříbrného jezera v Opavě rozjede Holba rok na grilu 2026 s rádiem Čas Rok. Na jednom pódiu zazní Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Jamaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Dva dny plné energie, hudby a piva Holba. Vstupenky jsou v prodeji na časrok.cz. Tak nečekej, dokud jsou za skvělou cenu. Holba rok na grilu 2026 s

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady jsi správně. Just Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice.
2: Rádio Just Rock natvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.
2: Rádio Just Rock. I v

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidlu, to se vyplatí.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Tublatanku, mega koncert Rádia Čas, Magma Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock. Pravé léto s pravou rockovou muzikou. Radio Jazz Rock.

0: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na dovolené nejen odpočíváte, ale i objevujete a poznáváte. Lenka také chvilku neposedí.
2: Albánie se stala oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země je vhodná jak pro aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích. K výletům lákají hory a nedotčená příroda. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. Gurmáni ocení zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Díky pozvolnému vstupu do moře je Albánie ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu, ať už z Prahy, Pardubic, Brna nebo Ostravy. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. Proč tedy nevyužít nabídky Last Minute Léto a nestrávit prázdniny třeba v Albánii?
1: Blue! Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz.

0: nákup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
2: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny.
3: Dětskou šunku nejvyšší jakosti Amálka Krásno 100 gramů za 24,90. Oblíbené bramborové sneky Bomber originál s příchutí kečup nebo sýr 50 gramů již za 17,90. Fernet Stock originál, citrus či blood orange půl litru za 159,90. Nebo osvěžující nealko koktejly Matony s příchutí mojito, gin tonic či jahodové daiquiri 0,33 plech za 21,90. A navíc kupte alespoň 3 kusy Matony nealko koktejl a soutěžte o 4x Apple Watch Ultra 3. Více na mojehruska.cz.
4: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
5: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více info

0: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
2: Alíku, konečně je tady ta správná festivalová zábava i pro nás. Vyrazíme si v sobotu, 11. července, na festival psích radostí do sportparku za Avionem. A třeba si tam konečně najdeš i nějakého psího kamaráda.
3: 11. července od 10 do 17 hodin. Festival psích radostí v Avionu.
4: Svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

0: Rok na grilu 2026. 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě. Vstupenky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem je společnost Ryčny. Kovošrot a sběrné suroviny. Dejte šrotu druhou šanci.
3: Vaše sběrna CZ.
2: Vaše sběrna CZ.
4: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.

Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.

0: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.
1: Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

0: touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
1: Áčka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Letní roková jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Tublatanku, mega koncert Rádia Čas, Magma Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda, jedině na Rádiu Čas Rock.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.

0: Radiočas Rock slaví narozeniny.
1: Ahoj rockeři, tady Majo Adámek, Zacelcelaři Třinec. Doslechl jsem se, že slavíte 15 let rádia, tak jsem vám chtěl jménem celého klubu moc pogratulovat a ať to hraje dál, ahoj.
0: Díky za přání a volume doprava. Radio Čas Rock, nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

zase na největší rockovou jízdu léta. Holba Rock na grilu 2026 Rádia Čas Rock přiváží 24. a 25. července u Stříbrného jezera v Opavě pořádnou dávku tvrdé muziky a poctivý rock. Na pódiu se představí Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minit, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Jamaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Kupuj vstupenky už teď na časrock.cz a buď u toho, když to pod Stříbrným jezerem rozbalí rocková elita. Holba Rock na grilu 2026 s

0: dál nemusíš hledat. Tady jseš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Stříbrné jezero v Opavě bude znít rokem. Holba rok na grilu 2026. 24. a 25. července 2026. Lístky na www.časrok.cz. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.
1: Titulárním partnerem festivalu je Holba. Rizí pivo z hor.
2: Hlavním partnerem festivalu je hypermarket Globus. Globus, tady se svět točí kolem vás.
3: Festival se koná za podpory Moravskoslezského kraje a za podpory statutárního města Opava.
4: Čas rok.
5: Čas rok.
4: Metalmania. Metalmania. Metalmania.
6: Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
4: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

Zdravím všechny na druhé straně přijímačů. Máme začátek prázdnin, první červencový týden a tak nás čeká další porce oslavenců. Tentokrát těch narozených v 7. měsíci. Začnu jménem, které vám možná úplně nebude povědomé, ale obličej by vám mohl napovědět. Dave Bakš, kytarista, který stál u zrodu kapely Sum 41. Působil v ní až do roku 2006, kdy se rozhodl založit vlastní uskupení Brown Brigade. Chtěl se více zaměřit na metalovější styl. Ale jim to vydrželo pouhé 3 roky. V roce 2015 se vrátil do Sum 41 a hrál s nimi až do konce. Jinak tedy, narozeniny slaví 26.7. a letos to bude 46 let.

Nyní je před námi kapela, kde slaví rovnou dva členové, System of a Down. Červencovými oslavenci jsou Daron Malakian a John Dolmayan. Ohledně kapely je to vlastně pořád stejná záležitost. Oficiálně se nikdy nerozpadli, ale do nového materiálu se jim úplně nechce. Že je to vůči fanouškům tak trošičku sobecké a nevděčné, no tak co už, pánové evidentně vidí všechno jinak. Takže si pořád musíme vystačit se staršími hity. Naštěstí jich je dostatek a jeden z nich si dáme.

V rok speciálu nyní budeme vzpomínat na hudební období začátku 90. let. 15. července 1952 se narodil Mark Steven Bell. Celý hudební svět ho ale zná pod uměleckým jménem Mark Ramone. Ve slavné kapele měl na starost bicí. Nebyl sice původní bubeník, ale je nejdéle žijící člen té nejstabilnější sestavy. Letos oslaví 74 let, takže mu přejeme pevné zdraví.

Jsme zpátky ve studiu, kde pokračuje rok speciál. Dnes na téma červencových oslavenců. I v další kapele slaví v červenci dva členové. A v úvozovkách jsou oba jediní aktivní. Sir Brian May a Roger Taylor. Po smrti Freddieho Mercuryho se basák John Deacon rozhodl opustit hudební svět. May a Taylor to od té doby táhnou společně. Chvíli spolu s Rogersem, anebo už delší dobu s Adamem Lambertem. My si ale samozřejmě dáme klasickou sestavu věhlasté kapely Queen.

No a jsme v závěru aktuálního rok speciálu. Před námi ještě jeden oslavenec, kterým bude Jacobi Širix. 28.7. oslaví kulatou 50. A já si myslím, že takový malý předčasný dáreček dostal letos Hradci Králové. A to na 31. ročníku Rock for People. Na Paparoč přišlo obrovské kvantum lidí a hlavně, ne že by jenom přišli, s kapelou si od začátku prospěvovali jejich texty, z čehož byl Jacobi opravdu dojat. Takže to netrvalo dlouho a byl oznámen listopadový koncert v Praze. Jestli tam bude podobná atmosféra, tak to bude vážně jízda. Ode mě je to pro dnešek tedy poslední klip. Díky za váš čas a uvidíme, respektive se uslyšíme zase příští týden.

0: rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 34,90. A velkopopovického kozla v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Tublatanku, mega koncert Rádia Čas, Magma Fest a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Let

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: rok slaví narozeniny.
1: Čau Parto, tady Pepa z Forest Jump. Chtěl jsem popřát Rádiu Čas Rok 15. narozeninám. Pořád stejně skvělý moderátory, dobrý rozhovory a hodně ostrý zvuk. Společně to oslavíme 4. a 25. července na Holba Rock na grilu, kam se s Forest Jump strašně těšíme. Mějte se parádně a buďte dobří. Čau.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

Rockeři, připravte se. Léto 2026 bude patřit roku, pivu a parádní atmosféře. 24. a 25. července se u Stříbrného jezera v Opavě rozjede Holba Rock na grilu 2026 s rádiem Čas Rock. Na jednom pódiu zazní Pretty Maids z Dánska, Tři sestry, Ivan Mládek, Aleš Brichta, Citron, Proteus, Kokot Minute, Kurtizány z 25. Avenue, Forest Jump, Jamaron, Malignant Tumor i Reflections of Karma. Dva dny plné energie, hudby a piva Holba. Vstupenky jsou v prodeji na časrock.cz. Tak nečekej, dokud jsou za skvělou cenu. Holba Rock na grilu 2026 s

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: slaví narozeniny.
1: Milé rádio Čas Rock, oproti traktoru si ještě cucák 15-letý, ale už úplné dítě nejsi. A já bych ti popřál mnoho dalších krásných let, spokojené posluchače, spokojené zaměstnance, milé empatické vedení a zkrátka a dobře, ať si stále takové, jaké jsi. Mějte se krásně, zdravím za celý traktor. Ahoj a všechno nejlepší.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady jsteš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: slaví narozeniny.
1: Halo, halo, tady je Poli a Insania. 15 let, tak to už můžete poslouchat mládeži nepřístupnou hudbu. A my vám s Insánií přejeme, ať jste tu do stovky. A čistý frekvence. Nazdár.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: jízda na rádiu Just Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
1: Tento týden hrajeme Olupeny na Tublatanku, megakoncert Rádia Čas, Magma Fest a kupu dalších.
0: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba, zdravíme vás z Pestáku od Rybiček 48 letí. Obrovský pozdrav pro rádio Čas Rok. A my vám přejeme všechno nejlepší k 15. letům. My příští rok slavíme 25 a nebojte, vy nás jistě jednou doženete.
2: Jo.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Rock slaví narozeniny.
1: Čau, já jsem Jožin z kapely Lauter a chtěl bych popřát všechno nejlepší rádiu Čas Rock k jeho 15letému výročí. Buďte stále tak skvělí, jako jste, a hrajte úžasnou rockovou a metalovou muziku. Ahoj.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock, nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.